0: Rádio 1. Větší než ještě.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.

0: much rap. Je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Rich boy, poza. Si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Druhý deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Pop starší, počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sem verí.
0: Girl, predlžené vlasy z ruských panín pod obočím biky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, botox, ste

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: jedno.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Bezmes, Moon, Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmes, Moon, Noise.
4: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: digitálce
1: vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.

0: Konečně vypadáš jako člověk.
1: Ty myslíš, že kluci půjdou v hadrech jako já, jo?
0: Buď trouba, ty musíš víc než všichni ostatní. Máte přece slavnost, ne?

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, Hm, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství Van Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. vanhotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

car.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
4: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
5: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
6: Way Down We Go Tour 2027.
5: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
7: Reklama na Radio 1.

vám přijde ten kocábek. Ale pokud jsem to řekl, tak se omlouvám, že za zdvojení a můžeme jít rovnou k dnešním novinkám. Tou první bude Petr Bursa. Petr Bursa je hudebník spojený s kolektivem BCAA, který debutoval před dvěma lety v roce 2024 s albem Huts Hollow pro BCAA systém. A tehdy se o něm psalo, že Petr Bursa je rostoucím měsícem na pražské experimentální elektronické scéně. Je hudba láká posluchače do tajuplné mlhou zahajené krajiny, přitahuje jako siréna svým kouzlem, vábením ze zvučné temnoty, které přináší chvilkový údiv, jen aby ho smetla vlna něhy a úžasu. Tak to je Petr Bursa, který má venku nový single, ten single se jmenuje Obsession a my se ho právě teď pustíme.

Tak to byl Petr Bursa a Obsession, první z dnešních novinek. Tou druhou bude kapela Foxo, která ve své tvorbě, jak se má říká, spojuje jazz, indie a smyčce, která navazuje aktuálně na své debutové album, které se jmenovalo Adam, a druhá deska se tak prý zcela logicky musí jmenovat Eva. Eva vyjde v září, nicméně ještě před prázdninami z něj kapela Fox vypustila první single, ten se jmenuje Tvoje hvězdy a vy ho za chvilinku uslyšíte. Kapela album Eva nahrála u Ondřeje Ježka ve studiu Jámor a jak tak koukám, nejbližší koncert má za 4 dny v Hernhutu v Německu, nějaké si loch party, ale už 23. září je můžete vidět v Praze na Střeláku. K té skladbě sama kapela říká: refren textu Tvoje písně, Tvoje hvězdy přišel sám a automaticky jako noční vnuknutí. Uprostřed půlnoční veselé hravé garden party stačí chvilka, stačí se odskočit bokem. Stačí trocha klidu a refrény na světě. Když přes Tvoje hvězdy někdy letí černý

Tak, když přes tvoje hvězdy někdy letí, nech to tak. Neboj, ono se zas vyčasí. To je přání a otisk naděje, všecko ostatní je dětská hra. Protože kdo se umí hrát nejlíp na světě, jsou děti. Člověk by si měl ponechat aspoň něco málo z toho, co uměl, nebo si aspoň vzpomenout, jaký to bylo. Je to radost, říká frontman kapely Vicky. Kapela na albu začala pracovat už v roce 2024, kdy vznikla tahle ta písnička Zdrnkání kapelníka Martina Čermáka a postupně tedy vytvořili to celé album, které by se mělo objevit venku v půlce září. Tady je z něj tady první single a jmenuje se Tvoje hvězdy.

kapela Foxo a Tvoje hvězdy je skladba, která avizuje zářivé album Eva, které, jak jsem mezi tím tady našel, vyjde 11. září na značce Championship Music. Dostáváme se k třetí novince ze světa hip-hopu, protože rapper Jazzy Lopez představuje svoje dosud nejambicioznější album, na které si přizval Kata z Praga Union, DJ Fate a Elizabeth Ensenka. Přichází se svým druhým albem, které se jmenuje Jádro Pca. Na nahrávce spojil síly s producentem a multi-instrumentalistou Jacobem Karlem, který je celkem známý ze spolupráce s Mikem Trafikem, Bojtánem, Fast Food Orchestra nebo třeba Fapes. Hudbě se věnuje Jazzy Lopez od roku 2003, kdy začal s produkcí a psaním textu. V roce 2007 se stal součástí českobudějovické kapely Lotři a potom odcestoval do zahraničí a 9 let se tam různě pohyboval. No a po návratu do České republiky v roce 2024 vydal debutové album Život je Lopez, které vlastně zahájilo tu jeho solovou dráhu. Název napovídá, že jde o další kapitolu, která nabízí hlubší pohled pod povrch, abych tady ocitoval. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a strašně dobře si to sedlo k první desce Život je Lopez. Tedy to byly spíše šuplíkovky, které jsem tvořil po dobu života v zahraničí, teď jdeme víc do hloubky. Dostáváme se k samotnému jádru pudla, k podstatě věcí. Deska je hodně barevná a melodická, popisuje Jazzy Lopez. Od předchozího alba prý se nová deska liší i jiným přístupem a zvukem. Chtěl jsem vytvořit nahrávku, která bude bližší současnému publiku, ale zároveň ztratí rapové kořeny. První deska byla syrovější, výrazně undergroundová a postavená na mojí vlastní produkci. Tady už je snad profesionální dohled a také zkušenosti Jacoba Karla a Ondře Žadkuljaka z Rooftop Studia. Díky něm získali skladby větší hloubku, dynamiku i modernější zvuk. Pořád stavíme na boom-bapových picích a klasickém hip-hopu a jenom jsme tento základ oblakli do současného kabátu s melodickými refrény a pestřejší produkcí, vysvětluje Jazzy Lopez. Tady je skladba z tohoto druhého alba pánu Jazzy Lopeze a Jacoba Karla a skladba se jmenuje Vzducholoď.

Tak to byla třetí z dnešních novinek Jazz La Paz, Jakob Karl a Vzducholoď. Tou čtvrtou budou Matyášovi kamarádi, takže žánrově se zase tak moc daleko neposuneme, protože Matyášovi kamarádi je kapela, která provozuje alternativní rap v kombinaci s postpunkem, indie rockem a afektovaným vystupováním. Matyáš Libra, jakožto ústřední postava, je hudebník z Prahy, který se snaží propojit své emoce a fiktivní světy s hudbou. Koncem července 2024 vyšlo debutové album Za všechno může Matyáš. Na něj nyní navazuje následný single, který se jmenuje Má blbá hloupost. Tady je.

Tak to byli Matyášovi kamarádi a Má blbá hloupost. Já jsem před kolika? 14 dny, ani ne, 10 dny. Byl na besedě Big Beatu v Tasově, tam Matyášovi kamarádi hráli, ale dělal jsem jenom malý kousek. Před námi je pátá a poslední novinka dnešního kola, kterou bude kapela Papírový draci. Papírový draci je alternativně popolková kapela z okolí Litomyšle, která ve své tvorbě mísí pozitivní mody s českými melancholickými texty inspirovanými přírodou a snovou krajinou. Krajinou se jmenuje i jejich nový single, který produkoval Matěj Belko, momentálně nejaktivnější v kapele Tata Boys. A za sebou už má kapela i EPčko živě ze studia AB Records a také loni někdy na podzim hráli live koncert pro Rádio Proglas. Pokud neznáte tuhletu sérii, jak se vám líbí, kterou v tomhletom případě spíkuruje Matěj Kišperský, tak rozhodně doporučuji, protože tam najdete spousty koncertních vystoupení různých neúplně profláknutých kapel. Což zatím pořád vlastně platí i o Papírových dracích a tady je tady jejich nový single Krajinou, který se objevil na konci června.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ve zmiňované Velké sedmě právě dohrála poslední novinka dnešního kola. Kapela Papíroví draci, kvarteto z Litomyšle, nebo možná z Litomyšleska, a jejich single, černový single Krajinou. Jdeme tedy k místům logicky postupujícím. Na tom 15. se nám ve třetím týdnu v působení ve Velké sedmě umístila skladba Osloví, kde společně s Dagmar Plamperovou písničkářkou vystupuje její kamarádka Magdalena Perič. Tady je

15. místo dnešního kola. Dagmar Plamperová a skladba velice křehká, jemná, příjemná s názvem Osloví. Na místě 14. je novinka z kola minulého, dvojice Klára Voden a Toyota Vangelis, skladba Akira, stejnomenný

jedna ze tří novinek z kola minulého, kterým se podařilo se dostat do toho hlavního žebříčku, Klara Voden a Toyota Vangelis Akira. Na místě 13. je skladba plzeňských Blue Chesterfield nazvaná Angels.

Tolik kapela Blue Chesterfield a skladba Angels Blue Chesterfield, mimochodem minimálně personálně, možná i nějak jinak s přátelení s Eddie DeYoung. Tady je kapela, která je taky z Plzně, nicméně žánrově úplně někde jinde. Emokorový průkopníci SSSA vydají prý až na začátku příštího roku své nové album, ale už teď je z něj venku single, který se jmenuje Věkoupení.

To byly SAZESA a Vykoupení. Já jsem tady před chvilkou říkal, že se dostali do toho hlavního žebříčku tři novinky, což byla mystifikace, protože dneska vlastně nakonec jsou čtyři. Blbě jsem se podíval. Za což se kaju a opravuju. A další novinkou z kola minulého, které se to podařilo, je píseň Každá další od Veru Linhartové. Veronika Linhartová na svém singlu Každá další zpívá o iluzích sociálních sítí a identitě ve světě internetu a navazuje s ním na album Aeon. Tu skladbě produkčně, na té skladbě se produkčně podílel Ondřej Rychlý a úmyslem tedy bylo propojit moderní elektroniku, emotivní smyčce a současný alternativní pop. Veronika Linhartová tímto startuje série singlů, které vznikají ve spolupráci s různými producenty a opět stejně jako album vše vychází na značce Indiescope. Tady je Veronika Linhartová pro dnešek tedy na 11. pozici. Mimochodem SL zase byly 12. stejně jako minule, nicméně už 6. týden. To jsem zapomněl říct. Na 11. je tedy Veronika Linhartová a skladba se jmenuje Každá další.

0: si.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: Tak to bylo místo 11. Veronika Hratová a každá další. Na tom místě 10. skončila benešovská kapela Edit, která se vyznačuje tím, že nemá kytaru, ale za to má dvě baskytary a která má ve velké sedmě aktuálně skladbu Štěk. Skladbu, která je jejich novým singlem z alba Zlom. Tady je.

Edit a Štěk místo desáté. Na tom devátém pro změnu skladba daleko komornější, Tereza Hrabiny a jiný jméno na zvonku.

Tereza Hrabiny a jiný jméno na zvonku. Ani následná skladba není nějak zvlášť agresivní. Severomoravská, možná Slezská už se skupení, nevím přesně, kam, ne, není to Slezsko, je to Valašské Mezříčí, pokud se nemýlím. Skupina Dratikol je tady už několikátým týdnem ve Velké sedmě a to po svém, řekněme, comebacku nebo znovu probuzení, těžko říci, po dlouhých letech, druhé album, na něm skladba Liščí.

Detikol a Leští. Jako další skladbu uslyšíte kapelu Pozdurba, kterou asi netřeba představovat, která stejně jako minulé je dneska na 7. místě a stejně jako Detikol je tady už 4. týdnem. Možná můžu jenom těm nezasvěceným připomenout, že Pozdurba s počátkem leta vydala své nové, nenové album. Album, na které nahrála nově své letité skladby, ovšem v akustických verzích. Tady jedna z nich a jmenuje se Polana 26.

to bylo sedmé místo dnešní velké sedmi, Pozudba, čili Dominik Zezula a Tomáš Havlen a jejich akustická verze skladby Polana. Na místě šestém skončil

0: posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Dozněla Milie Janotková a Jaroslav Kořán, skladba, jejich skladba Rytmus, dnes na místě šestém. Ještě než si pustíme první pětku dnešní Velké sedmi, tak tady mám skladbu, která říkáme pamětnická, skladbu, kterou nemůžete pro ní hlasovat, protože je nesoutěžní. Skladba, kterou se vracíme do času minulých a připomínáme si, je takovým malým okénkem a jednorázovým výletem. Dneska jsem tady zaregistroval v kalendáři, že má svátek Zuzana, takže samozřejmě všem Zuzkám, Zuzanám, Zuzankám přeju všechno nejlepší. Nicméně, když se řekne jméno Zuzana, tak úplně to první, který mi naskočí, je Zuzana Navarová. Zuzana Navarová, jak jistě víte, odešla poměrně dost brzo. A já jsem tady našel v našem archivním počítači, teda v archivu našeho počítače, skladbu, která pochází z roku, nebo nahraná do toho počítače, byla v srpnu 2006, takže je to přesně 20 let, což je vlastně docela dost dlouhá doba na to, abychom si zaspomínali a tuto skladbu si připomněli. Zuzana Navarová pochopitelně za doprovodu kapely Koa v té době, už tedy nikoli jako členka Nerezu, což bylo, platilo dlouhá léta předtím. A tohleta skladba, kterou se vrátíme tedy do roku 2006 a zazpomínáme tak, jak na tu kapelu, která byla, myslím, taky vlastně docela dobrá, bez ohledu na to, že v ní hrála Zuzana Navarová. A Zuzana Navarová, skladba se jmenuje Zelí a Prejt, dnešní pamětnická.

tak to bylo tango od Zuzany Navarové a skupiny Koa. Já ještě nedoplním, že v roce 2006 tato skladba vyšla na desce Koa, což byla vlastně výběrovka shrnující drahu kapely Koa, nebo prostě průřez tvorbou kapely Koa spolu se Zuzanou Navarovou, ale originálně tato skladba vyšla už v roce 2001, to znamená o dalších 5 let dříve, čili to vlastně není 20, ale 25 let stará skladba, kdy se objevila na dodnes bych řekl nepřekonaném a skvělém albu Barvy všecky, nepřekonaném myslím v rámci tvorby skupiny Koa. Tak, my se vracíme zpátky do žebříčku. Na místě 5. je další úspěšná novinka z kola minulého. Klávesista, velký experimentátor Jan Fajks, který býval dlouhá léta členem třeba skvětého původu Byrokracie, ale působí i v mnoha dalších různých projektech, třeba v kapele Kolna, vydal své solové album. My jsme si z něj minule nasadili skladbu Egal, ta deska se jmenuje Secondary Science a vyšla na Polí 5 celkem nepřekvapivě. No a vyskočila z novinky až rovnou na 5. místo, tak tady je.

zvukově velmi hravá záležitost. Jan Fajks a Egal pro dnešek na místě pátém. Na tom čtvrtém máme Marii Kešlovsky a její nový single Jsou dny. Jak tak koukám, minule byla pátá, dneska je čtvrtá. 4 týdny, tady je.

0: to bylo místo čtvrté v dnešní Velké sedmě, která se pomalu a jistě blíží ke svému finále. Před námi je pozice číslo 3. Na pozici číslo 3, minule druzí, dneska třetí, jsou Past a skladba Vemte to za mě, která ovšem, jak tak koukám, je tady dneska sedmým týdnem, což znamená, že bude docela zajímavé sledovat, jak si povede, kdyby se vrátila třeba na prvním místě, na kterém už také byla, pak má šanci tady přežít ještě déle. Kdyby se nevrátila na první místo, tak už ji dneska uslyšíte naposledy. Tady jsou Past a litanie mladého fotra Vemte to za mě.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek, dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo mě.

0: já už vole nemůžu, pozvěte to za mě.
1: Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space.

0: normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!
1: Vemte to za mě. Past a pro dnešek tady třetí místo, ale už sedmý týden v žebříčku Velké sedmi. Ještě než si pustíme dvojku dnešního kola, což možná můžu v tuhle chvíli už prozradit, je nejúspěšnější novinka z kola minulého, tak tady máme naše obvyklé losování věců. Vy, kteří neposloucháte Velkou sedmu pravidelně, tak vám to jenom rychle zrekapituluju. Vy, kteří do Velké sedmi hlasujete, nejenom, že můžete pomoct nějakým svým oblíbeným interpretům, ale můžete i být vylosováni a něco pěkného vyhrát. A to něco dneska je vinylová kompilace vzpomínající na kapelu Trabant. Kapela Trabant vznikla v roce 1996, to znamená, že letos uběhlo 30 let, pokud počítám dobře, od jejich vzniku. Vydala, tuším, že asi 7 alb, neříkám to, doufám, že asi jo, možná, že to doufám, že to nemotám. Každopádně ta kompilace není klasickou bestovkou, je to spíš takovým nějakým průřezem, kapela tomu říká kronika, na vinilu to má dvojvinyl, je to 21 skladeb, jsou tam dva bonusy nikdy nevydané a jinak to jsou takový ty skladby, které ta kapela měla ráda a je ráda, když na ní budou její dlouhletí příznivci vzpomínat. A třeba se těmi příznivci nebyli a stanou dnešní výhadci. A těmi třemi dnešními výhadci, které tady vybrala moje ruka šmátralka, jsou Viola Matulová, Martin Číma a Jan Vedra. Jan Vedra, Martin Číma a Viola Matulová jsou třemi dnešními výhadci, kteří dostanou vinylovou podobu alba Montáž 1996 až 2014 od kapely Trabant. Myslím si, že pokud vinily nezbíráte nebo nemáte rádi kapelu Trabant třeba, což by přišlo docela nepochopitelné, ale v každém případě i takový lidi existují, tak samozřejmě asi určitě hravě najdete někoho, kdo tuto kapelu rád měl, protože těch příznivců bylo opravdu docela hodně a potěší to. Potěšíte ho s ní. Tak, já jsem se dneska zamotal už tolikrát, že to ani snad nespočítám. Takže ještě jednou zopakuji. Třemi dnešními výherci, kteří dostanou dvojvinyl Trabantu, jsou Viola Matulová, Martin Číma a Jan Vedra. A vy, kteří jste dneska nic nevyhráli, ale budete hlasovat v aktuálním kole, můžete být vylosováni v kole příštím a příštím se bude hlasovat opět vinyl. V tomto případě taky letitá záležitost, Nemilovaný svět od kapely Už jsme doma, který opět a znovu vyšel, který má už několik vinylových vydání, dokonce vyšel i ve Státech a vyšel i v Japonsku a v Polsku a nebude ještě všude. A teď je zase znova venku i v české vinylové znovu verzi. A to až příště, tentokrát teda výherci dostanou Trabant a tady je ta nejúspěšnější novinka z kola minulého, skupina Leky, která vyhrožuje, že skončí, protože její nové album se jmenuje Tak tady jsme naposled a na něm je skladba s poměrně vtipným textem Muž, kterým se nerad skloňoval. Pro dnešek tedy příčka číslo 2.

0: je noc.
1: Lajky. Muž, který se nerad skloňoval. Poměrně dost surový humor. A před námi je pouze jenom první místo dnešního kola. Na prvním místě dnešního kola, můžu říct rovnou, bez nějakých okolků skončili k mému překvapení Tisíčáci. Tisíčáci, kteří své nové album vydají počátkem října a bude na něm i skladba V zimě příroda spí, kterou už máme sedmým týdnu v našem žebříčku. Minulo byla čtvrtá a dneska je tu tedy sedmým týdnem, čili o nich platí to samé, co o Pasti. To znamená, že pak, když tahle skladba příště nevyhraje, už ji neuslyšíte. Pokud vyhraje, ještě si ji dáme. Pro dnešek tedy je vítězná pozice kapely Tisíčáci a V zimě příroda spí.

0: je, čau, Lauro. Co tady sedíš, jak suva na hnoji? Ty zase nemáš ani korunu, to jsi hrála karban, co?
1: Trochu jsme hráli, no, ale stálo to za to. Prostě ruka, moje ruka byla plná trumfu. Až tam přišel ten od naproti, ten zrzavý. Vytáhnul velkou sedmu.
0: To jsi fakt neměla šanci.
2: Dozněla první příčka dnešní velké sedmy, kterou právě ještě posloucháte, a to znamená, že nás tuto chvíli čeká už pouze a jenom rekapitulace. Jako první novinku jste dneska slyšeli Petra Bursu a jeho skladbu Obsession.

Třetí novinkou byla píseň Vzducholoď, ve které se svoje síly spojili rapper Jazzy Lopez a producent Jacob Carl. Jádro Pca se jmenuje jejich nové společné album a na něm je skladba právě Vzducholoď.

album Terezy Hrabiny se jmenuje Ceremonie a vyjde v září na Indie Scope Records. Na místě osmém je album Slepé mapy, které už je venku a na něm je skladba Liščí, kterou máme na tom našem osmém místě.

Na místo 6. a 7. doputovaly skladby, které spojuje dost experimentální přístup ke zvuku i skladbě. Na místě 6. je to Milia Nadková a Jaroslav Kořán.

0: můžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchoda, víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space. Bude mi líp, obleku u kompu můj novej sen.
1: Místo druhé, nejúspěšnější novinka z kola minulého, skupina rozprostřená mezi Třeští Jihlavy a Prahou, Lajky, muž, který se nerad skloňoval.

končí další kolo Velké sedmi, prázdninové Velké sedmi, srpnové Velké sedmi. Loučí se a zdraví Tonda Kocábek. Doufám, že nám aspoň některý z vás zachováte přízeň. Doufám, že aspoň někteří z vás nám pošlete svůj hlas pro některou ze skladeb, která vás zaujala. Myslím, že nabídka je poměrně dost široká. Žánrový záběr veliký. Možnosti bezbřehé. A tak dále. Vždy ty přívlastky všichni dobře znáte. Mějte se hezky, jeďte někam na nějaký festival nebo na nějaký koncert. Užijte si to teplo, když už ho tady máme díky té skončené klimatické krizi. A zase naslyšenou někdy buď při Velké sedmě nebo při mých běžných vysíláních.

0: Velká sedma s Kocápkem, Noizarem či Šabíkem. Každé úterý od 8 večer živě a v sobotu od 9 ráno v repríze. Vaše československá hitparáda.
1: Cítíte ten
2: Radio 1.
1: Ah.

0: Reklama Rádia 1.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpěte lépe. Žijte lépe.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLuc a získej nákup zdarma. XXXLuc do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Reklama na Radio 1.

Pár vteřinek před 11. hodinou vám příjemný poslech od velkého černoučkého mikrofonu na všech frekvencích Rádia 1 přeje Tomáš Vidra. Což znamená, že je tady pravidelný pořad Staré poledne, kdy si pouštíme interprety, na které jste dávno zapomněli nebo které jste ani neznali z let 60. a 70. Někdy něco staršího, někdy něco novějšího. Jedno ale jistý, žádný notoricky omletý kousky to rozhodně nebudou.

Hudby mnoho, času málo. Ještě jednou příjemný poslech. Na rádiu jedná vám pře Tomáš Vidra. Začíná pořad Staré poledne. Jako první hovod tevře kapela Too Much. Jejich album z roku 1971 a skladba s názvem Grease It Out.

Tak to byla kapela Too Much. No a my si teď dáme partíčku, která si říkala Holy Moses. Jejich album se jmenuje, jako má tam dva vykřičníky v názvu. Je z roku 71 a my si z něho pustíme skladbu Bazara za Sound.

Tolik kapela, která si říká Holy Moses a jejich deska z roku 71. No, teď tady mám partičku, která měla takový zvláštní název. Říkali si Young Dukes the Grey a hráli takový acid prog folk rock na bicí Dennis Colan, kytara Michael Bairstow a zpěv a další všechny nástroje Derek Noy. A jeho manželka Fiona Delar Noy tam měla starosti perkuse. Young Dukes the Grey, album Mice and Rats in the Loft z roku 71 a titulní skladba.

Power of Zeus. A teď už je tady Harvey Mandel, spolu s ním Jerry Garcia a Elvin Bishop. Album se jmenuje Life at the Matrix a 24.12.1968. A my si teď pustíme skladbu s názvem She's a Mojo Worker.

Harvey Mandel, Jerry Garcia a Elvin Bishop, Life at the Matrix, rok 68. Skladba se jmenovala She's a Mojo Worker. Teď tady mám formaci, která se pojmenovala Hladový vlk, Hungry Wolf. Album z roku 1970 a my si dáme skladbu s názvem Drifter.

Tak tolik Hungry Wolf, album z roku 1970. Teď je tady partička s názvem 13th Floor Elevators, čili výtahy do 13. patra. V roce 66 tato kapela, protože byli z Texasu, tak se znali s Janis Joplin, tak ji nabídli, aby se stala členkou kapely. No, na jejich koncerty třeba chodil Billy Gibbons. Kapelu vedl Rocky Erickson a Stacy Sunderland. Měli pořád oplítačky se zákonem kvůli držení marihuány a kdykoliv se ve vězení Rocky Erickson objevil, tak mu dávali elektrošoky. Tak dlouho, až se z toho zbláznil. No, Stacy Sunderland nedopadl líp, toho pro změnu zastřelila manželka. Takže tady jsou 13th Floor Elevators, album Bull of the Woods z roku 69 a skladba Living On.

Výtahy do 13. patra 13th Floor Elevators album Bull of the Woods. Deska z roku 69, Living On. No a teď to byl hezký vokál, předtím byl takový skladby instrumentální a teď nějaký taky dámský hlasy. Mám tady partičku Yankee Dollar, kterou vedla zpěvačka Lisa González. Album je z roku 68 a my si dáme skladbu s názvem Sanctuary.

Tolik kapela Yankee Dollar se svojí zpěvačkou Lízou González. Teď je tady taková jedna velmi rebelská folkaska, i když takový byl psychedelický folk spíš. Judy Sill, ta byla výborná, ta jako v pubertě se seznámila se starším chlapem a spolu s ním přepadávala obchody, pak byla v polepšovně, kde hrála na varhany v kostele. Později začala cestovat a psát písničky a hrát po klubech, ale to jí neuživilo, tak z ní byla prostitutka. No a koncem 70. let zemřela na předávkování. No opravdu toho stihla hodně. Judy Sill, vlastním jménem Judith Lynn Sill, vydala dvě řadové desky a jeden živák, a ten živák tady mám, Life at BBC Theatre. A my si z něho dáme skladbu Jesus was a cross maker.

0: si minigolf!
1: V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pryč z DPH, pryč z DPH!
6: Přesně tak, nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
10: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
9: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
10: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
9: Více informací v restauracích KFC.
11: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
14: Reklama na Radio 1.
15: Tak, po skvělý Judy Seal, tady máme kapelu Bang. Jejich album z roku 72 a skladba s názvem Královna, Queen.

Kapela Bang. A teď už je tady formace, která si říkala Black Sheep, vedlý skvělý zpěvák Lou Gramm, který se později proslavil v kapele Foreigner vlastním jménem Louis Andrew Grammatico. Tady jsou Black Sheep.

Tak, to byla kapela Black Sheep a s ní zpěvák Lou Gramm. Teď se podíváme do Memphisu za partičkou s názvem Big Star. Jejich první deska z roku 82 se jmenuje Number One Record. Docela dobrý název desky i kapely, ale bohužel jejich kytarista a zpěvák Chris Bell záhy na začátku kariéry zemřel při autonehodě a kapela prostě zmizela. Vydali tři skvělé desky. Tady je ta první a my si z ní dáme skladbu s názvem Don't Lie to Me.

Tolik kapela Big Star a jejich deska Number One Records z roku 1970, Don't Lie to Me. Teď už jsou tady Mad River, jejich album z roku 68 a skladba s názvem Eastern Light.

Kapela Mad River, album z roku 68, skladba Eastern Light. Teď tady mám zajímavou partičku z Británie, říkali si Tomorrow. Vedlí zpěvá Keith West a kytarista Steve Howe. No a kdyby management nedělal chyby, tak možná Steve Howe nikdy nebyl v Yes a zůstal by v Tomorrow, protože v roce 68 vydali dvakrát tu samou desku, jednou bez jména a jednou s názvem Permanent Dream, ale natočená byla 67, takže vlastně to zpoždění způsobilo, že už na to nikdo nebyl zvědavý. Je to škoda, tady jsou Tomorrow a skladba s názvem Real Life Permanent Dream.

Tolik kapela Tomorrow. Teď je tady další britská partička, kterou všichni znáte pod názvem Slade. Ale na začátku své kariéry si říkali Ambrose Slade. Tady je skladba z roku 69, která se jmenuje Gospel According to Rasputin.

Tolik kapela Slade nebo Ambrose Slade. Teď je tady partička, která si říkala One Saint Stephen, album z roku 75 a skladba s názvem Nightly Drift.

Tolik tedy kapela, neboli umělec s názvem One Saint Stephen. Album z roku 75. Teď je tady partíčka s názvem Fraction. Album Moonblood vyšlo v roce 1970 a my si z něho dáme skladbu s názvem Eye of a Hurricane.

Kapela Fraction a album Moonblood z roku 1970. Teď do roku 69 za kapelou Cosmic Brotherhood a jejich veselou skladbou Sunshine World.

No tak tohle byly Cosmic Brotherhood. Skladba Sunshine World. Teď už jsou tady kluci, kteří si říkali Delicate Balance. Skladba z roku 68 se jmenuje Night is Almost Gone.

To byla kapela Delicate Balance, kde zpíval brácha se ségrou. No a teď tady máme Wrong Black Bag, skladba z roku 68 a trošku takovej svižnej kousek. Wake me, shake me.

Wrong Black Bag a skladba z roku 68, Wake Me, Shake Me. To byl další krásný dámský vokál a ještě jeden mám připravený. 10. října teď, čili za necelý dva měsíce, v Malostranské besedě bude křtít svoji úplně novou desku, která se od toho dne tam začne taky prodávat. Kapela Red Baron Band. Deska se bude jmenovat Walking Danger. No a protože tady máme test press, tak si z něho pustíme skladbu týhletý kapely, kterou vede zpěvačka Monika, na bicí Radek, kytara Paul a basa Tomáš. Red Baron Band, Walking Danger a skladba, která teda je jako aranžersky bych řekl bezchybná, fakt jako skvělá, s úžasným rytmem. Love, Peace and Harmony, Red Baron Band.

0: Red Baron Band, poslední skladba dnešního starého poledne, loučí se s vámi Tomáš Vidra. Pokud si to budete chtít poslechnout znova, tak za chviličku na platformě YouTube, to tam už pod heslem staré poledne bude. No nebo pokud máte zájem se dozvědět něco o deskách, který jsme si hráli, tak také na platformě YouTube si dáte Music 69 nebo název 1000 alb na pustý ostrov a tam spolu s kolegou Pavlem povídáme o deskách. Mějte se moc hezky, těším se na slyšenou zase příští týden.
1: Reklama Rádia 1.
2: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
3: Splaného dny. Právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
4: Way Down We Go Tour 2027.
3: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Dobré odpoledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jirka Vánková, ještě poněkud v rekonvalescenci, tudíž trochu zpomalena, ale třeba to nebude vadit. Pustíme si něco z nového alba, který právě vydává James Ellis Ford.

Clown Jelly svýho času velmi solená kapela. Oficiálně se vlastně úplně nerozpadly, ale nefungují. Nicméně jedna polovina tady toho dua, Fred Deakin, je velmi aktivní na sociálních sítích, takže pokud máte rádi britskou hudbu zejména 90. a 80. let, tak si na Instagramu nebo na Facebooku najděte Fred Deakin a on tam představuje různý singly a všelijak se u toho pitvoří a je to velmi zábavné a zároveň poučné. Posloucháte Rádio 1 a pustíme si něco z nový desky Get Down Services.

Test Card z novýho alba, písnička Tenlet to Telex, jako vždycky nazvy odehraných skladeb najdete na radio1.cz vedle jména DJ. A další novější věc je Ready Pete, což je zpěvačka Lancôme a její verze takového už v podstatě tradicionálu Still I Love Him.

0: jedno.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
11: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
12: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
13: Reklama na Radio 1.

Robin, a bad dog, democracy at risk, and a guy worth dying.

Cascade, Russell, Field, and Water, and the Nixon, and Shilling.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! Parku po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
2: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
3: Bezmez Moon Noise. Butikový festival ve Velkém Meziříčí 20. až 23. srpna. Desítky koncertů na výjimečných místech, výstavy, debaty, yoga, seance s věštkyní. Stage ve městě u sjezdovky i pod dálnicí. Velké Meziříčí 20. až 23. srpna. Bezmez Moon Noise.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Reklama na Radio 1.

cajdáčku trocha šumění a chrastění. To byl Lapgan Amaral a teď už Regis Annie Hogan a jejich skvělý cover Lou Reeda. Je to instrumentální, má to 7 minut a je to krásná verze skladby Temporary Sing.

Robinson vnímaná možná spíš jako taková osoba, která spolupracovala s Leonardem Cohenem, ale má i spoustu vlastních solo věcí.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi Lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhardt, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uni. Kulturní magazín pro ty, kteří vědí, že kultura nezačíná v mainstreamu a nespokojí se jen s playlistem. Každý měsíc přinášíme rozhovory, reportáže a recenze napříč hudbou, literaturou, filmem, divadlem i výtvarnem. Uni. Čtení pro ty, kteří se nebojí nahlédnout pod povrch. Předplatné na magazín Uni.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Zpěte lépe. Žijte lépe.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: No halo, Frenku? Halo? Je tam někdo? Kdo je tam?
7: 14. Asi jo. Noir Film Festival. 19. až 22. srpna. Hrad Český Šternberg.
8: Reklama na Radio 1.
9: What happened here? I piled up thoughts and tones. A book of stones. A poem of tones.

but we have roots in the future. Blossom, blossom.

16:45, takže nastal čas na kulturní servis. Začínáme od festivalu, probíhá festival Grape, Georgia Smith, Young Lean, Blady, Passes a další interpreti na letišti v Trenčíně. Landscape je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové, letní letná mezinárodní festival nového cirkusu a divadla v Letenských sadech v Praze. Pak je taky Dobrská brana, což je mezinárodní hudební festival v pošumavské vesničce Dobrš a festival Na ulici, což je festival multižánrový a koná se v Plzni v depu 2015. Pak tady máme filmy Kino Dlabačov 18:30 Hořké svátky, 20:30 Odisea, Kino Pilotu 20:40 Odisea, 21:30 Birthday Party v Edisonu, v 19 Princezna Kosmolazba a v 21 Odisea. Letní Kino Dlabačov, 21 Indiana Jones a Chrám zkázy, v Aero 20:30 Stalker a v Biu Oko od 17 Matrix. Galerie v Galerii Středočeského kraje Melcel Kinco Hilmar, ve Veletržním paláci František Kovliha cyklus Máj, v Doxorocka Bodze Čfaust a na zámku Troja Labyrint krajina vnitřního bloudění. V Prostokách úpaly ve Středočeském muzeu Trnkova zahrada 2, v Rockcafe kolektiv autorů Wall of Hope, v Kunzále Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No, v Moravské galerii v Brně Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Fáza, symbol kultury a života, Galerie Meet Factory, Cezary Poniatowski, Deep House, Pragovka galerie výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring, Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice, Novoměstská radnice, Magická olejomalba, Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo Bude, Veletržní plás Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienná ve věci umění 2026. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kinca Tramo, Pražský hrad, Terezianské křídlo v Jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Rudolfinum Data, z Data and Dead Sovereign, Trafogalerie Dana Bartoníčková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne a světla noci. Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Budějická vlna, Byla Pele, Antonín Střížek, Svět odvedle. Chemistry galerie Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař, Žáda Víva. Studio Pro na Vlounech, Human Nature a galerie C12, Viktorie Bildová, Karolina Kučerová a Barbara Maté, Home Sweet Home. Koncerty a tančiny Gruba, 21:30 Sat Bukanýra, 23 Jesse Alexen, Askender, Hiro a Jan Nedvěd v Jazzdoku, a v 9 Stevens a o 4 už tam začalo Two Into Auto Standards, Back Jesus, Show Me The Body, v Cargo Gallery 18 Tortuga, Science and Pirates, Klubovna Povalen 19:30 Avant Alpa, Laura a Vlasta, v Zachspabu v Plovni a v 20 Churbas a ve Fuxově od 16 už Day Rave a After Party Helena Hauf a Nina Farina a další. Na Rádiu 1 od 5 nemoderovaný blok Nová hudba na Rádiu 1, od 20 hodin Cluster a od 10 večer

pustíte. Zákon.

0: Bělak, myslím, že to zní pořád stejně dobře jako v roce 95. Posloucháte Rádio 1, má směna se nachýlila ke konci, zbývá pár písniček od pěti blok nové hudby a já se budu těšit na slyšenou příští čtvrtek, jednak v popolední a jednak pak večer s dalším Sleep Clubbingem.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden.
2: S první novinkou je tu dnes Petr Bursa. Jmenuje se Obsession.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
2: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letníletná.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní z Club Card nakoupíte oblíbená vína výhodněji. Jednoduše si vyberte 4 láhve a tu nejlevnější máte zdarma. Platí do 18. srpna ve všech super a hypermarketech i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
7: Z planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
9: Reklama na Radio 1.
10: Pozor! Pozor! Alarm!
11: Pozor! Pozor! Alarm!
10: Alarm, pozor!
11: Alarm, alarm, pozor!
10: Pozor! Právě začíná pořad Nová hudba na Rádiu 1.
11: Následující 3 hodiny vám budeme servírovat velmi čerstvé hudební novinky, které pro vás pečlivě vybral kolektiv Rádia 1.
10: Dobrou chuť! Samostatný singly a skladby z právě vydaných čerstvých desek byly za posledních 14 dní demokratickou metodou navrhovány naším více než 100-hlavým kolektivem DJs.
11: 100 lidí, 100 chutí.
10: A z téhle bezedný studnice následně vzešel výběr, který vám nyní představíme.
11: Bez řečí, žánrových omezení a abecedně.
10: Perto tam Hans!
12: Slow down, tripping on something I did it wrong. Write a song I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Kulturní léto Rádia 1. Melting off your
1: silver. Další týden kulturního léta pokračuje s festivalem Folková Lipnice. Ve dnech 11. až 13. září se do amfiteátru v Lipnici nad Sázavou vrací Folková Lipnice, která volně navazuje na historii původního hudebního festivalu z 80. let a propojuje folk s alternativní scénou, literaturou, krajinou i komunitou. Na dvou pódiích se představí zavedená i nová jména české alternativní scény. Vystoupí Midi lidi, Iva Bitová, HM, Aida de Young, Léto s Monikou, Petr Linhart, Severní nástupiště, Člověk krve, Síček, Družina a další. Kromě koncertů nabídne festival také autorská čtení, divadlo, tematickou procházku, výstavu ve veřejném prostoru, projekci studentských filmů, ping-pong, večerní táborák, sekáč, stanování pod hradem nebo koupání v Lomech. V neděli se festival rozloučí snídaní v trávě. Program a více informací na folkovalipnice.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Folkovou Lipnici najdete voucher na 500 korun od Rock Spring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Petra Dvořáková Ordinace. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Ergonomickou bezdrátovou myš Connected. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher v hodnotě 500 korun na nákup oblečení, šperků a doplňků od českých designérů v obchodě Beorigo. Majzlova 5 a na beorigo.cz. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: To nedá. To je strašně moc. Tak tohle já nechápu.
1: Dávo. Jsem vypracovaný.
0: Jo, vyhoď to prosím, že se s tou tam máš sklo.

0: Minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
1: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky, anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní Tesco vejce 30 kusů velikost S za 89,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 54,90 do 18. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Kaleo se vrací do Prahy. Oslaví 10 let alba AB. Připomenou zásadní momenty své kariéry. Předvedou, jak se to dělá na Islandu. Kaleo.
3: Way Down We Go Tour 2027.
2: 20. března 2027 Praha Forum Karlín. Kaleo přiváží Live Nation. Podporuje Radio 1. Vstupenky na www.livenation.cz.
4: Reklama na Radio 1.
5: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Radio 1.
6: Na Radio 1.
5: Na Radio, na Radio, na Radio 1.
6: Na Radio 1.
7: Run.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Právě posloucháte pořad Nová hudba na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.
0: Na Rádiu 1.
1: Na Rádiu 1.

Tak stisknul jsem dvakrát.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme si pro vás připravili novinky v Hitparádě Rádia 1. Po třech letech vydávají nový materiál Queens of the Stone Age. Ve skladbě Easy Street hostuje country zpěvačka Nikki Lane.

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží CDčko Bílo od hudebnice Beaty Bocek.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: inhaluje. Panáku blbec,
1: inhaluje. Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: rům. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Radio 1.

0: Rádio 1. Světlo v lese.
1: Posloucháte Klaster na Rádiu 1.

Ahoj, tady Ondřej a je tady Cluster na Rádiu 1. Dohrál na božské soaré, skladbu, kterou jsem nevybíral ještě, to nezačal náš pořad, ale zajímavá skladba z bratislavského experimentálního dua. A jejich skladba Yamakoši na Luke. Každopádně začíná pořad Cluster, příští dvě hodiny budu servírovat já, Ondřej alias Not Me, dneska solo. Mike H. si vybírá zaslouženou dovolenou po velice intenzivním organizování festivalu Zmar, který byl letos hudebně zcela fantastický a určitě se tomu pověnujeme v příštím vysílání našeho pořadu. A já začínám skladbou od skladbou Jimmy. Jehož interpreta vám brzy doplním, omlouvám se, každopádně dnešní pořad jsem si připravil dva takové playlisty, které letos jsem měl už možnost použít. Jsou to dva takové festivalové playlisty, jeden je chilloutovej a druhý je takový, řekněme, progresiv houseovej až jako technovej. A první hodinu budu věnovat tomu prvnímu a logicky druhou tomu druhýmu. Takže dneska nebude mnoho novinek, ty si taky schovám třeba na příště, až se tady potkám s Mikem H. Dneska se budu věnovat skutečně už předselektovaný muzice a budu se jí snažit co nejlíp namíchat v příštích dvou hodinách tady na vlnách Rádia 1. A tím interpretem této skladby je JD Twitch.

Poslouchali jsme skladbu Coloring in the Corners od projektu Semi-Specific Ensemble, což je projekt, který vydal LPčko Everyone is Making It Up v roce 2023 na labelu Optimo Music ze skotského Glasgow, který dokud ještě byl naživu, obhospodařoval právě JD Twitch, od kterého byla i první skladba dnešního pořadu. No a teď už posloucháme projekt Durian Brothers, který již bohužel neexistuje, skladba Offen Porik. Za tímto projektem stojí dodnes aktivní turntablový instrumentalista

psychedelicko-rockové, nebo chcete-li krautrockové, krautrockem inspirované kapely Tross z roku 2018 jeho LPčka The Overview Effect, které vyšlo na značce Heka Nord.

No a tahle kompozice je legendární kytarista Manuel Catching. Manuel všechno nahrával ještě ručně, bez použití lupru. Asi díky tomu je ta jeho muzika tak sugestivní. A tohleto je skladba Echo Waves, která se objevila na jeho albu Inventions for Electric Guitar z roku 1974. Posloucháte Cluster na Rádiu 1, blíží se nám 9:00 a já si ještě domixuju takovej koučiloutovější první hodinku a v druhý se chci pověnovat progressive houseovému zvuku.

devátá, promiňte, a já už tady míchám nějaký věci, které označuju jako progressive house, ale jsou to, řekněme, mnohem barevnější, nadžánrovější skladby od konce 90. let, jako na začátku skladba Furious Frank, Dream of Love, 606 Transmix, až po tuhletu hodně zvláštně acidovou věc od Phila Merrella s názvem Geomancing. Všechny skladby, které jsem dneska v pořadu Cluster zahrál, si samozřejmě můžete najít na stránkách Rada 1 pod záložkou našeho pořadu Cluster, který dělám společně s Mikem H. Dnes odpočívá zaslouženě, ale za dva týdny opět v plné síle a já ještě přes půl hodiny vám budu servírovat nějakou podobnou hudbu jako tato, staršího i novějšího data.

poslední skladba dnešního klastru a to je Do You Love Me od Human Imagination a předtím Bridge and Tunnel, textura Pasto a nebo Sohrab, Silk Road, Rama, Astral, Buddy a nebo skladba, který je hodně těžký cokoliv najít, protože se jmenuje Marathon Berlin od interpreta Olympic. Děkuji za poslech týhletý proggy houseový selekce. Jsem rád, že jsem s tím mohl vytřídit a taky tady konečně odprezentovat na Rádiu 1. Přestože už jsou to skladby, které někdy pořadu Klaster zazněly. Já se budu těšit za 2 týdny společně s Mikem H. Prohrábneme spoustu novinek a určitě se podíváme i na to, co nás nejvíc zaujalo na festivalu Zmar, který byl minulý týden a z kterého se Michal ještě zotavuje, takže příjemný poslech s Rádiem 1 a pořadem Workout, který startuje již za minutu. A já se budu těšit na poslech, mějte se hezky, ahoj.

0: než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Rádio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

tvýho kafíčka. Emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Buzují se špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina vychová v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zradý na tu rozi, patře už odnosi.

0: Reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Když vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Plus. Celoplošně. Dab Plus. Dab Plus.